0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Loďka papírová, proudy zas a znova, řídím se
0: Hity, které milujete.

0: Mým hostem je paní Dominika, která zhubla 60 kilo, což je vlastně více než jedna Táňa.
1: Přijdete domů z práce, ze školy, sednete si na ten svůj gauč a jenom řešíte prostě, co kde máte. Slané, dobře, tak teď jsem přeslaněná, tak si dám něco sladkého, teď to zase potřebuju trošičku změnit a zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby. Není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo. Takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi. Nedokázala jsem se s tím poradit.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

životě, jaký opravdu je. O zdravých vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase.

Rádio Čas. Hity, které milujete. When I am standing on my head, you are crazy smiling. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

0: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz. Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Jazz. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Rádio Čas.
1: Co nového v Ostravě?
2: V Ostravě probíhá 20. ročník ankety Senior a klub seniorů roku. Koho přihlásit nám sdělila mluvčí města Gabriela Pokorná.
3: Přihlásit do ankety lze seniory starší 65 let s bydlištěm na území Ostravy, kteří prostřednictvím svých činností pomáhají zlepšovat život ve městě. Svou energii a čas vkládají například do charitativních aktivit, sportu, umění, péče o kulturní a historické dědictví nebo ochrany životního prostředí.
2: Návrhy na ocenění mohou zájemci posílat na magistrát poštou nebo e-mailem až do konce října.
3: Současně město hledá klub seniorů 2026, který zajímavým způsobem přispívá k aktivnímu zapojení dříve narozených občanů do společenského dění.
2: To nám řekla mluvčí města Gabriela Pokorná.
1: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava.
4: Radio Chess.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas. Hity, které

0: se přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.
2: Optika Patria v centru Mišku. Měření zraku a široký výběr brýlí. Optika Patria CZ. Rozumná cena a kvalitní značky. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.
5: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas.
1: I promised I'll wait.

0: odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava. Autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout. Protože rozdíl je v přístupu.
2: Hity, které milujete. Čas.

0: Ženy v čase? Trendy.
1: Ladíte Rádio Čas a taky pořád Ženy v čase. Od mikrofonu vás zdraví Eva a Lenča. A my si dneska tak trošku zavzpomínáme. Zavzpomínáme si za dobu, kdy jsme byli offline. Kdy jsme čekali, až někdo zvedne telefon. Kdy jsme si na zastávce četli časopis anebo jízdní řád. A v kavárně jsme si povídali a ty chvíle nudy, té nudy, obyčejné nudy, byly vlastně úplně normální. Leni, vzpomínáš na to s radostí nebo naopak bys to už jako nevracela?
2: Mně se hodně líbí, jak Evča začala velmi slušně, jo, když jsme zapli mikrofon, jo. Protože ten úvod, než jsme ho zapli, byl úplně jiný. A to bylo, mě už to tak štve, ten online svět. A já musím dát Evče za pravdu, protože musím říct, že čím dál víc cítím, jak ten mobil v ruce, všechno online, Instagramy, Facebooky, WhatsAppy, prostě pořád nějaký ten impuls do toho mozku na pozornost a podobně, mě někdy dohání totální k šílenství a dokonce jsem na sobě začala pozorovat, že i když ten klid mám, že bych ho mohla mít, že bych se mohla na chvilku zastavit a vlastně nic neposlouchat, nic neslyšet, jenom tak být, tak mi to nejde, protože mi to vlastně chybí. A začala jsem teďka aplikovat, protože vždycky, když jsem ráno jela do rádia, do práce, tak tam mám půl hodinu, kdy sedím v autě a poslouchala jsem podcasty, poslouchala jsem hudbu, pouštěla jsem si třeba kousek filmu a podobně. A normálně jsem začala aplikovat to, že se nepouštím nic a jedu v tichu. A přátelé, je to boží.
1: Leni, podepisuju a souhlasím, protože já zase pro změnu chodím na procházky a taky jsem je vždycky spojovala s tím, že jsem si pustila podcast, nějakým způsobem jsem se vzdělávala nebo jsem někomu telefonovala, pustila si hudbu a já čím dál tím častěji chodím teď na procházky v tichu. Nemám ty sluchátka, jenom se procházím a je mi prostě dobře, ale můžeme se poklepat na rameno, protože pozor, my jsme vlastně trendy.
2: Ale ne.
1: Protože ano, trendem se vlastně stává offline. Offline začíná být takový nový luxus a na sociálních sítích právě sílí trend návratu k analogovému a pomalejšímu životu. A velmi často se teď objevují právě hashtagy jako digital detox, analog life, offline life, slow living a tak podobně. A vypadá to, že to fakt není jenom estetická hra, ale že čím dál tím víc lidí se odklání od toho neustálého života v pohotovosti s mobilním telefonem, scrollováním, rychle odepsat na zprávu, rychle reagovat na anotaci a vracíme se zpátky k těm původním kořenům. A mimo jiné, velký comeback mají taky hashtagy, které jsou nazvané granny hobbies. To znamená ty babičkovské koníčky, jako je háčkování, pletení, vyšívání, zahradničení, pečení, luštění křížovek. A za mě to jsou pořád aktivity, které dávají smysl, které nějakým způsobem kultivují ten náš vnitřní svět. Za předpokladu, že háčkujeme a pleteme, tak asi i ten náš venkovní svět. Ale mě to dává prostě smysl a moc se mi to líbí.
2: Mně se to líbí taky moc a musím říct, že čím víc jsem offline, tak tím klidnější i jsem. Že to prostě má obrovský vliv na tu naši mysl, na ten náš klid, na tu naši pohodu a to neustálé vidění toho světa, těch možností a těch informací. Já mám někdy problém, že nevím, co je to moje. Že vlastně v podstatě těch informací a těch životů vidím za ten den tolik, že si říkám, ale kde jsem já? Co vlastně opravdu chci já? Ne to, co jsem viděla, že by se mi líbilo, ale co je ten můj život? To, co je vlastně uvnitř mě.
1: Leni, a to dává obrovský smysl, protože náš mozek dostává během dne obrovské, ale fakt obrovské množství podnětů a jsou to právě ty notifikace, zprávy, videa, reklamy, e-maily, další a další informace. A ty offline chvíle nám dávají něco, co je dneska vlastně překvapivě vzácné, že je to ten čas, kdy po nás nikdo nic nechce, kdy jsme jenom sami se sebou a možná i proto je zkrátka offline nový luxus, který si může dopřát každý z nás. Takže dámy a pánové, dopřávejte si chvíle offline, užívejte si ten přítomný okamžik, užívejte si to, co žijete právě teď. No a pokud chcete takovou příjemnou kulisu, tak laďte Ženy v čase na Rádiu Čas.
0: Ženy v čase?

0: Kase.
1: Ladíte pořád Ženy v čase a milé dámy, možná vás někdy napadlo, je víkend, jo? Máme dva volné dny, je to paráda, prožijeme celý ten víkend v tom švůňku našem a najednou je pondělí a jsme stále unavené. Vůbec jsme se neodpočali, probudíme se v pondělí ráno a máme pocit, že bychom ty víkendy potřebovali ještě tři.
2: A že chceme z okna vyhodit budík.
1: A že chceme z okna vyhodit budík, přesně tak. Evi, tak čím to je? Jak to, že i po víkendu se probudím a jsem totálně hin?
2: Leleni, já si myslím, že každý z nás to má asi v něčem jiném. Ale standardně já se domnívám, nemám patent na rozum, ale domnívám se, že vlastně v průběhu toho týdne jedeme takové bomby pecky a neustále se snažíme něco stíhat, je tam spousta povinností a věcí, které musíme zařídit. A pak přijde ten víkend, kdy si řekneme, a teď budeme mít čas na toto a na toto. Takže si uklidím, uvařím, vyžehlím, vyperu, zajdu za rodinou, uvařím té rodině, potom samozřejmě tu doma uklidím, zvládnou tam ty návštěvy, tady je teď nějaký festival, tam musíme jít, tam jdou všichni, do toho hory, musím se věnovat pohybu. A najednou si na ten víkend, který má být obdobím odpočinku, naplánujeme tolik, ale tolik aktivit, že tam nedochází vůbec k žádné regeneraci, ale že stav přetížení trvá i nadále, jenom v trošku jiné podobě.
1: Víš, co já miluju? Já miluju, když mám volný den, celý den, kdy fakt nic nemusím a nemám nic naplánované. Málo kdy se mi to stane, ale já tom zbožňuju, že se proberu a vlastně nechám k sobě přijít takové to, co se mi zrovna chce, kam chci jít, co se mi chce dělat a podobně. A představ si, že když zůstanu v tomhle klidu, tak nikdy ten den neprožiju neaktivně. Většinou se mi chce jít třeba na jógu, nebo se mi chce něco jako udělat a tak, ale ve chvíli, kdy ten impuls přichází v podstatě ze mě, tak je to všechno mnohem snažší, příjemnější a líp se mi to zvládá a dokonce zvládnu milionkrát víc věcí, než když mám plný děr na ten víkend.
2: Leni, je to asi trošku smutné, ale já si tyhle dny plánuju do diáře. Já si opravdu zakroužkuju ten den a říkám si, tady si nebudu nic domlouvat, tady nebudu pracovat, tady to je den pro mě, protože vím, že ho potřebuju, ale kdybych to v tom diáři neměla napsáno, tak si ho samozřejmě zasekám spoustou povinností. A sama vím, že mi to velmi prospívá, když si jednou za čas takový den naordinuju. A ano, souhlasím s tebou, že potom z toho dne vůbec nevycházím s pocitem, já jsem nebyla produktivní, já jsem nic nezvládla, já jsem tady tohle neudělala, ale naopak většinou jsem odpočatá, zregenerovaná a cítím někde jako uvnitř mě, jak hezky mi to udělalo.
1: Takže my vám přejeme, aby když se vás někdo zeptá, jaké plány máte na víkend, tak abyste si dovolili říct, žádné.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas. Zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete.

0: Ženy v čase, rady našich babiček.
1: Neděle je svatá, robota počká. Ano, i tak zní stará rada našich babiček. A myslím si, že ty babičky měly opět a zase pravdu. Protože oni měli jednu věc, kterou my dneska velmi často ztrácíme. A to je ta přirozená hranice mezi prací a odpočinkem. Odpočinkem, který naše tělo enormně, ale enormně potřebuje.
2: Mimochodem, já když si začala tohle téma, tak jsem si vzpomněla na to, nebo jinak, kdy jsi naposledy slyšela, že koukáš do blba?
1: Tohle ani fakt nevím. A nevím ani, kdy jsem naposledy koukala do blba.
2: Protože když jsme byli malé, tak já vím, že hodně často nám to ty maminky říkali, co děláš, koukáš do blba. A že my jsme do blba koukali celkem často, protože nebylo co, že?
1: A když to dáš do kontextu moderní doby, no, tak koukání do blba je vlastně forma meditace.
2: Ano.
1: Je to očista mozku, očista těla, v podstatě forma odpočinku.
2: Mm-hmm. Takže takové to prostě nic nedělání, ale ne takové to jako nic nedělání, že se k tomu nutím, ale jenom to spočinutí, jenom to si prostě sednout a vnímat. Protože mám pocit, že to ty babičky taky velmi dobře věděly, že opravdu jeden den vypnout je potřeba. Je to prostě potřeba, je to nutnost. Samozřejmě tam to dřív byla mnohem víc fyzická práce, takže ono i to tělo to k tomu nutilo. Ale i tak jeden den si dát prostě na vnímání sama sebe, jen tak se projít, nekoukat do žádného monitoru, mobilu, ničeho takového a jenom tak být, že už taky moc neumíme být a potom nekoukáme do blba a pak jsme prostě nešťastní, stresovaní a máme depky.
1: Já, když si o tom povídáme, tak si vyloženě

0: rodiny, možná nějaké té návštěvy kostela. Bylo to o tom dobře se najíst, mít ten nedělní oběd a oddechnout si. A ne všechno muselo být hotové. Hmm. Naopak, ta neděle byla o tom odpočinku, o tom, tak teď vypnu. Protože pak nás čeká další týden na poli, kdy bude ta robota, ale teď odpočívám.
1: A myslím si, že to měli nastavené moc správně.
2: Hmm. Že nám to chybí, tady ty dny nic nedělání a tak. Když se říká, že svět byl stvořen za 6 dní a 7. den se odpočívalo. Hmm. No tak kde to je? Kde to je? Takže prosím vás, tento víkend, neděle je svatá a budeme poslouchat naše babičky.
0: A Rádio Čas a Ženy v čase.
3: Ženy v čase na Rádiu Čas.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas. Ženy v čase? Retro.
1: Já jsem velmi ráda, že v Ženách v čase v tuto chvíli se podíváme na boty z takového toho minulého pohledu a podíváme se na retro. Protože jsem začala přemýšlet nad největšími úlety, co jsem nosila na nohách.
2: A co jsi nosila z největších úletů?
1: No tak samozřejmě, že mě vůbec neminuly ty vysoké platformy.
3: No, jasně, ty byly legendární.
1: Ale to mělo snad 20 cm. Byla to taková ta pěna. Prodávali to v každé večerce u každého Vietnamce. Já jsem to milovala, tak to jsem měla.
2: Ale já se přiznám, já jsem to taky milovala a kdyby to čirou náhodou přišlo znovu do módy, jdu do toho.
1: No, do čeho bych ještě šla, tak to bylo teda později, ale to jsem taky, to se mi líbilo, ale nikdy jsem mi neměla ty boty. To byly tenisky a v patě měly zabudované kolečko a ty si mohla chvilku jít a chvilku jet. Samozřejmě, že po první chůzi se to rozpadlo, ale geniální.
2: Tak do toho jsem

0: Teda nešla, ale já se ti musím přiznat, já mám jednu intenzivní vzpomínku na své dětství a na své butičky. A ta spočívá v tom, chodila jsem tehdy ještě do školky, že jsem měla tenisky, které měly na šňůrkách korálky. Mm-hmm. Různě barevné korálky.
1: Ano.
0: Lení, já jsem byla za hvězdu. Ostatní děti se ke mně skláněly, pozor, skláněly se ke mně a chtěli si ty kuličky pohladit. A já jsem jim to samozřejmě dovolila jednou za čas. Takže ano, to je intenzivní vzpomínka mého dětství na moje botičky.
2: Mně se líbí na ženách v čase ten kontrast, že opravdu máte tu paletu pestrou a od jedné strany ke druhé, protože já jsem na té druhé straně. Já jsem neměla korálky. Já jsem
0: neměla si korálky.
2: Ne.
0: Nehladili ti boty.
2: Ne. Já jsem vůbec nikdy nebyla za princeznu, vždycky jsem měla spíš praktičtější. A potom, když jsem byla starší, tak hodně frčely martensky.
0: No jasně.
2: A glády.
0: No jasně.
2: No a to jsem teda byla za hvězdu akorát sama pro sebe, protože to mě tak dodávalo sebevědomí a měla jsem pocit větší stability a takové síly, že jako mě byli všichni úplně u zadku, víš?
0: Lení, podepisuju, to byl takový akt revolty. A ano, ty boty byly enormně módní a v podstatě něco hlásaly do světa, že jako nejdeš s proudem. Nicméně já tam teda vnímám notnou nevýhodu a ta spočívala v tom, že to byly takové trošku činky na nohou.
2: Jo,
0: že to byl neustálý workout.
2: No, být v tom schody, tak myslím, že bychom hodně teďka ušetřili za posilovnu, protože to stačilo. Pět pater a bylo to tam.
0: Ale víš, co je obrovský kontrast, že část svého dospívání nosíš martensky a tady tyhle těžké boty a potom si zapneš seriál a koukáš na Sex ve městě a hltáš Kerry a její outfity a její bizární botičky. A já se přiznám, mě to teda ovlivnilo až do dospělosti.
2: Na to jsem se tě chtěla celou dobu zeptat, když jsem se dočetla, že máme tohle téma. Jestli máš ve skříně své manolky?
0: Ne, nemám. A upřímně.
2: Ne, nemáš? Počkej, ne. Marťo, prosím tě, Evička by potřebovala manolky. Tak to byl jen takový soukromý
0: jo,
2: vzkaz.
0: Jo, ano. Jo. Nemám a vlastně asi po nich ani netoužím. Výjdu úplně jako asi s nějakou klasickou konfekcí, jsem s tím naprosto v pohodě, protože takové jako manolky si myslím, že mají hodnotu naší dovolené. A to radši volím to moře.
3: Ženy v čase na Rádiu Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
4: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Jazz. Hity, které milujete.

0: krásné sobotní ráno ze studia Rádia Čas. V tuto chvíli zdravím já, Mirek Rešel, se mnou samozřejmě hity, které milujete. Ty vám budeme i dnes hrát po celý den, můžete se na ně těšit. No, zatím to dopoledne, to ráno takové upršené, já vždycky říkám, že to je spinkací víkend, že je to ideální na to, abychom doma relaxovali, odpočívali, no a nabírali energii. Každopádně na počasí se za chviličku taky podíváme a podíváme se i na Rowena Atkinsona, neboli mistra Bína, protože ten poslal do světa obrovskou novinu, která mě osobně neskutečně potěšila, protože já jsem na mistru Beanovi vyrůstal a vlastně jsem ho naprosto zbožňoval. No, podrobnosti si řekneme v této hodince, pojďme na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
0: No, jak jsem říkal, dneska žádná sláva, po většinu dne zataženo, místy také s deštěm, maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 16 až 18 stupně Celsia. Ostrava i Zlín, tady teďka měříme 12 stupňů, v Brně prozatím 11 stupňů Celsia. Zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Vaším parťákem také v sobotu dopoledne zůstává Rádio Čas a jak jsem slíbil, tak my se podíváme na za mě naprostého genia Rona Atkinsona, protože ten se vrací k plné síle, a to k panu Beanovi i černé zmyi zároveň. Příští rok od 8. února do 13. března totiž představí novou show Rowan Live a v rámci striktně omezeného počtu představení v londýnském Gillian Line Theatre připomene postavu pana Beana. Za mě to byla postava, kterou jsem naprosto zbožňoval. Neskutečně se těším, až vyjdou tyto nové díly, nebo toto vzpomínání, dalo by se říct. No a mimo jiné bude vzpomínat právě na sitcom Černá zmije a uvede rovněž zcela nové představení. Nový materiál, ve kterém se následně objeví. Jak, tak to je zatím otázkou. Každopádně já se neskutečně těším. Ode mě další muzika, jsme Rádio Čas, zůstaňte s námi. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Je skoro půlnoc a já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Krásnou sobotu posloucháte Rádio Čas a pojďme se podívat do kalendáře na dnešní 10. říjnový den. Svátek slaví Marina, takže všem Marinám posíláme přání všechno nejlepší. Nevím, jestli mám ve svém okolí nějakou, na žádnou si nejspíš nespomenu. Mimo jiné dnešek je také světovým dnem duševního zdraví, takže jestli máte dneska volno, tak zkuste na chvilku vypnout, odložit telefon a udělat něco třeba jenom sami pro sebe. Co se týče narozenin, tak dneska slaví třeba Charles Dance, kterého znáte jako Tywina Lannistera ze Hry o trůny, je mu rovných 80 let. A ještě jedna zajímavost, přesně před 62 lety tohoto dne, 10. října 1964, začaly olympijské hry v Tokiu a byly to vůbec první letní olympijské hry pořádané v Ázii. Tak si užijte sobotu, ať už vyrazíte někam ven, nebo si užijete v klidu domova, hlavně ať vám dělá radost. Jsme Rádio Čas, k tomu samozřejmě skvělé hity, které milujete.
1: Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
2: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
1: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Mým hostem je paní Dominika, která zhubla 60 kilo, což je vlastně více než jedna Táňa.
6: Přijdete domů z práce,

0: 5 minut, 10. hodina. Pojďme se podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
0: Po většinu dne zataženo, místy polojasno, občas také s deštěm. Maximální denní teploty se dnes pohybují mezi 16 až 18 stupni Celsia. Jsme Rádio Čas, zůstaňte s námi.
2: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Radio Čas. Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
7: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.
2: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
8: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
9: Byli jsme dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
8: Ale prosím, a ty to děláme a oba.
9: Jo, ale to neříkám. Pani Štolko, prosím vás, já jsem měla připravená, ale vy voláte mě a dneska jsem se učila.
8: Ej, ale vidíte, a to je mu každé ráno, jo.
10: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
2: Rádio

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, za malou chviličku předám slovo Evče Rigler, čeká nás pořád Jeste s rozumem. No a protože máme víkend, tak přidám také tipy, kam ještě tento týden můžete, nebo tento víkend můžete vyrazit za skvělou zábavou a dobrým jídlem. No a podíváme se také na hvězdy. Slovo si vezme také Milan Gelnár, dvorní astrolog Rádia Čas. Teď už ale další muzika, jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Vitamíny a minerály jsou v našem jídelníčku něco jako orchestr. Každý hraje svoji roli a když tam něco chybí, tak se ta harmonie našeho těla jaksi rozpadá. Jedním z nenápadných, ale dost klíčových hráčů je zinek. Nepotřebujeme ho sice v obrovských dávkách, ale bez něj se náš organismus necítí tak úplně ve formě. Zinek podporuje imunitní systém, podílí se na hojení rán, ovlivňuje kvalitu vlasů, kůže i nehtů a je důležitý i pro správné fungování metabolismu. Zinek si naše tělo neumí vytvořit samo, takže je nezbytné přijímat ho z jídla. Zinek najdeme například v mase, mořských plodech, ústřicích, ale i třeba v rostlinné říši. Dýňová semínka, kešu, ořechy, cizrna, ovesné vločky a nebo třeba luštěniny, tak tam všude se zinek nachází. A co dokáže tenhle minerál třeba konkrétně právě z naší pleti? No tak na to jsme se ptali dermatoložky Barbory Jankovičové.
2: Zinek je klíčový minerál, který má mnoho benefitů a výrazně se podílí na zdraví naší pokožky. Díky svým protizánětlivým vlastnostem zmírňuje podráždění a začervenání, což vždy uvítají mý pacienti s akné a také exematici. Podporuje regeneraci buněk a urychluje hojení drobných ran a jizev, což přispívá k hladšímu vzhledu pokožky. Zinek také stimuluje tvorbu kolagenu, což pomáhá udržovat pevnost a pružnost naší pleti a tím podporuje náš mladistvý vzhled. Nejlépe střebatelná je organická forma zinek chelát. Takže pokud chceš zinek využít na maximum, pořiď si jej v této formě. Zinek je prostě must have mezi doplňky stravy pro zářivou pleť a nejen to.
1: Nejen pro zářivou pleť. I když zinek není minerál, který by se skloňoval tak často jako třeba železo nebo vápník, tak jeho nedostatek se může projevit dost nepříjemně. Zvýšená náchylnost k nachlazení, pomalejší hojení rán, zhoršená kvalita vlasů nebo nehtů, to všechno můžou být signály, že bychom mu opravdu měli věnovat větší pozornost. A kromě toho se nedostatek zinku může projevit i zhoršenou koncentrací, únavou anebo oslabením imunity. Tak se zkusme zaměřit na potraviny bohaté na zinek a naše tělo nám za to rozhodně poděkuje.
0: Tak teď už to víte.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Rádio Čas.

0: Pojďte se bavit.
1: Máme tady sobotu a já tady mám pro vás tipy, kam můžete vyrazit. Tentokrát za dobrým jídlem, dneska vás vodu do Rožnovského pivovaru, tady totiž probíhá tradiční gulášfest. No a těšit se můžete na 11 druhů gulášů, pivní studánku zdarma a také tombolu. Více informací najdete na roznovskepivnilázně.cz. No a za dobrým jídlem zvu také do Ostravy, protože tady od včerejška až do zítřka probíhá Burger Street Festival Ostrava. Spousta skvělého jídla. Bude tady třeba Burger Battle, můžete objevit ty nejchutnější pokrmy, které se tady nachází. Tak ať vyrazíte kamkoliv, nechte si chutnat a příjemnou zábavu.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Je čas, sami se jdeme podívat na hvězdy, jak vypadají horoskopy, tak to nám poví dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Sobota by měla být ve znamení vyrovnaného množství hvězdných aspektů problémových a těch pozitivních. Díky těm pozitivním bychom si měli dočkat množství nápadů a inspirací, budeme v neustálém pohybu a pouštět se značením a elánem budeme do nejrůznějších aktivit. Ty problémové se budou týkat především vztahových konfliktů, a to zejména těch milostných. Zde můžeme narážet na mnohá nedorozumění, jež v nás mohou vyvolávat agresivitu. Rovněž bychom si měli dávat pozor na nejrůznější podrazy a podvody. Neděle bude bohužel o něco divočejší. Prožívané emoce by měly být intenzivnější, ale také věci pravdy a práva údernější. Dají se tedy očekávat konflikty spojené s prosazováním postojů opačných polarit. Nuda by tedy rozhodně

0: Posloucháte Rádio Čas, za 3 minuty 11. hodina, pojďme se podívat na počasí.
1: Rádio Čas, počasí na Moravě a ve Slezsku.
0: Dnes máme povětšinu dne zataženo, místy polojasno, občas také déšť, maximální denní teploty se pohybují mezi 16 až 18 stupně Celsia. Ostrava i Brno, tady aktuálně měříme 14 stupňů Celsia.
1: Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
2: Hrdým partnerem je společnost Havel, vrata, markýzy, rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
3: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
5: Hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
7: Jsme dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
6: Ale prosím, ale to děláme oba.
8: Jo, ale to neříkám.
7: Paní Štolko, prosím vás, já jsem připravená, vy vyvoláte mě, dneska jsem se učila.
6: Hej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
8: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

dopoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rašlem, samozřejmě z hity, které milujete. My se v této hodince podíváme do světa sportu, ale ještě předtím se podíváme na to, jak naši domácí mazlíčci narušují náš spánek. Nebo popřípadě, jak my narušujeme ten jejich. A myslím se, že výsledky budete překvapeni. Podrobnosti si řekneme za chvilku, teď už ale muzika. Jsme Rádio Čas. Rádio Čas.

0: zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Sobotní dopoledne s Rádiem Čas a já tady mám docela zajímavou studii Torontské univerzity, která zjišťovala, kdo koho v noci jak budí. Týká se to teda našich domácích mazlíčků a kdo koho více omezuje. Zjišťovala, kdo když spíme, kdo se pohne jako první, a ukázalo se, že když se v noci začal hýbat člověk i pes, tak většinou se jako první pohnul právě člověk, kterým zbudil pejska, a ten potom následně zbudil třeba opět toho člověka nebo toho dotyčného. No a závěr je takový, že lidé narušují spánek svých psů mnohem více než psy ten náš. Takže možná příště neobviňujte psa, že vás v noci budí, protože v závěru je to úplně jinak. Ode mě další muzika a hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas.

Jestli to bude navždy, ví pouze věci, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Míříme do světa sportu a podíváme se na druhé kolo hokeje, na druhou ligu hokeje. Dneska se hraje šesté kolo a hraje se ve Znojmě. Proti Orlům tady nastoupí RT Torax Poruba.

hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Čas za 3 minuty pravé poledne, teď se pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
0: Dnes po většinu dne polojasno až zataženo, místy s deštěm, maximální denní teploty se budou pohybovat v rozmezí 16 až 18 stupňů Celsia. Ostrava, Brno, tady aktuálně měříme 15 stupňů a v Olomouci rtuť teploměru vystoupala k 16 stupňům Celsia.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
8: No, tebe napisujeme dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
7: Ale prosím, a když to děláme oba. Čelko,
8: jo, ale to neříkám. Pani Štolko, prosím vás, já jsem měla připravená, ale vyvoláte mě, dneska jsem se učila.
7: Hej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
9: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
1: Rádio

Také při sobotě posloucháte Rádio Čas, máme tady víkend a pokud ještě nevíte kam vyrazit, tak za chviličku dám tipy a mám tady také pozvánku na speciální akci, která proběhne v Havířově. Jmenuje se Útěk v řetězech, na co konkrétně se můžete těšit, tak to vám prozradím za chvilku. Teď už muzika. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: se bavit.
1: Víkend je tady a my pro vás máme tipy, kam můžete vyrazit. A jak jsem slíbil, tak já tady mám pro vás pozvánku do Havířova, kde probíhá akce Útěk v řetězech. O co se jedná a kam konkrétně vyrazit, tak to nám řekne Marek Slanina, který je se mnou. Slonina! Tak je to správně.
2: Slonina, ano.
1: Slonina, ano. Marek Slonina, který je se mnou právě ve vysílání. Marku, ahoj, tak jak to tam vypadá, kam vyrazit a na co se těšit?
2: No, vypadá to báječně, my jsme připraveni. V podstatě celá akce Útěk v řetězech je koncipovaná tak, že ráno nám prchnou vězni, oni jsou spoutaní vojenskými nebo policejními pouty, ve dvojku celou cestu musí absolvovat, běhají nám tady po Havířově a po okolí. No a se nám začnou postupně vracet, tak budeme vědět, kdo z nich vlastně ten útěk splnil nejlépe a toho samozřejmě odměníme. Hlavní cenou letos jsou dva poukazy na řidičský průkaz, takže řekl bych jakože bohatá, zajímavá cena. No ale samozřejmě pro, řekl bych, návštěvníky bude atraktivnější v této chvíli to, že my už máme na náměstí Republiky v Havířově postavené kompletně celé velké městečko, ve kterém máme nádherná retro auta vystavená, samozřejmě. Máme tady bohatý program, ve 2 hodiny nám začne hrát první kapela, budou celkem 3, máme tady havířovskou kapelu Rubstein, přijede Nirvana Tribute Band na večera, ještě nám tady vystoupí slovenská kapela Monotype, do toho tady máme pro děti skákací hrát, spoustu soutěží, všechno to máme v retro stylu, takže opravdu, řekl bych, vrátíme se o nějakých 50 let zpátky a jak moderátoři, tak zábava, tak veškeré soutěže, všechno bude 50 let zpět a všechno to bude stát za to.
1: Marku, zní to opravdu lákavě, moc krát děkuji za pozvánku a držím palce, ať všechno vyjde na 100%, včetně počasí.
2: Tak my se taky těšíme na návštěvníky, ahoj.
1: Měj se pěkně, ještě jednou připomínám, náměstí Republiky aktuálně v Havířově, Útěk v řetězech, akce, na které byste rozhodně neměli chybět. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Jsem vděčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj, kde ti suchou
0: dechnej. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a já tady mám ještě jednu pozvánku, a to na náš hudební svátek, protože i Rádio Čas slaví své narozeniny, a to pořádně ve velkém, 21. listopadu v Mustang Aréně. Nebudeme tam sami, budeme mít spoustu oslavenců a mezi ně bude patřit třeba skupina Europe. Tam připravuje evropské turné ke 40. výročí od vydání alba The Final Countdown, a právě jediné místo v Česku, kde se v rámci tohoto turné objeví, bude megakoncert Rádia Čas. Krom nich na stejném pódiu také David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Budeme tam my, moderátoři, tým Rádia Čas, ale hlavně vy, naši posluchači. Tak pokud ještě nemáte své lístky, aktuálně v prodeji na našem webu sazradio.cz.
1: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Lenny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Čas. Rádio Čas.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Posloucháte Rádio Čas.
2: Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Ano, sobotní odpoledne, pojďme se podívat na počasí. Dneska po většinu dne polojasno až zataženo místy s deštěm. A maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 16 až 18 stupni Celsia.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
2: Jsem dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
1: Ale prosím, a ty to děláme oba.
3: Jo, ale to neříkám.
2: Paní Štolko, prosím vás, já jsem měla připravená, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
1: Ej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
3: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Sobotní odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem. Za malou chviličku tipy, kam vyrazit za sportem, ale vyrazíme také s Marcelkou Fabiánovou do Moravskoslezského kraje a čekají nás také horoskopy na dnešní den. Teď už ale posílám další muziku a hity, které milujete. Jsme Rádio Čas, zůstaňte s námi.
1: Hity, které milujete.

0: hity, které milujete. Čas.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou. Tvě...

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Také dnes tady mám pro vás pozvánku na druhou ligu hokeje. Hrát se bude opět v RT Torax Areně v Ostravě Porubě už příští týden ve středu 14. října a oproti Porubě tady nastoupí HC Bobři Valašské Meziříčí. Startuje se v 18 hodin, tak pokud vyrazíte, přeji příjemné sportovní zážitky.
0: Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
2: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 39.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Vámi v tuto chvíli dělá Rádio Čas a já teď předávám slovo Marcelce Fabianové. Máme pro vás okénko Moravskoslezského kraje.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Hlučné a naftové vlaky na Jesenicku brzy vystřídá moderní ekologická flotila. Moravskoslezský kraj už teď plánuje velkou proměnu železnice a začíná hledat nového dopravce. Hlavní podmínkou obřího tendru je nasazení bateriových vlaků šetrných k přírodě. Více podrobností nám prozradil náměstek hejtmana Radek Podstavka.
3: Moravskoslezský kraj připravuje výběrové řízení na dopravce, který bude od roku 2030 až do roku 2045 jezdit na Bruntálsku. Budou to vlastně vlaky, které budou jezdit do Malé Moravky, do Krnova, do Olomouce, do Vrbna pod Praděrem. A samozřejmě připravujeme tady tento tender ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Je to taková novinka v České republice.
2: Zajímavostí je, že tyto vlaky ušetří obrovské množství nafty. Každý rok díky nim z jesenické přírody zmizí tisíce tun zplodin a cestující navíc pojedou v úplném tichu.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
2: Moravskoslezský kraj má své peníze pevně pod kontrolou a do oprav škol nebo silnic posílá o čtvrtinu více peněz než loni. Krajská pokladna je po prvním půlroce v plusu a podle hejtmana Josefa Bělici region hospodaří stabilně a bez výkyvů.
4: Veřejné finance Moravskoslezského kraje jsou podle mého názoru ve velmi dobré kondici. My jsme probírali stav rozpočtu za období 1 až 8 2026. Ta data tam padla. Celkové plnění rozpočtu je podle předpokladu i podle zpráv, které jsme předkládali od agentury Moody's. Krajské finance jsou pod kontrolou, jsou dobře řízené a ten výhled je velmi stabilní.
2: Zajímavostí je, že díky této finanční stabilitě mají krajské nemocnice, školy i sociální služby garantovaný stálý přísun peněz, což jim poprvé po letech umožňuje bezpečně plánovat velké investice a to na dlouhou dobu dopředu. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Milan Gelnar.
1: Sobota by měla být ve znamení vyrovnaného množství hvězdných aspektů problémových a těch pozitivních. Díky těm pozitivním bychom si měli dočkat množství nápadů a inspirací, budeme v neustálém pohybu a pouštět se značením a elánem budeme do nejrůznějších aktivit. Ty problémové se budou týkat především vztahových konfliktů, a to zejména těch milostných. Zde můžeme narážet na mnohá nedorozumění, jež v nás mohou vyvolávat agresivitu. Rovněž bychom si měli dávat pozor na nejrůznější podrazy a podvody. Neděle bude bohužel o něco divočejší. Prožívané emoce by měly být intenzivnější, ale také věci pravdy a práva údernější. Dají se tedy očekávat konflikty spojené s prosazováním postojů opačných polarit. Nuda by tedy rozhodně být neměla. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
2: O životě, jaký opravdu je. O zdravých vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky.

0: Také krátce před 14. hodinou posloucháte Rádio Čas. Po 14. už nás čeká pořád energiemi, ale ještě předtím se pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
0: Dnes máme povětšinu dne zataženo, částečně oblačno, místy také s deštěm. Maximální denní teploty se pohybují mezi 16 až 18 stupni Celsia. Zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas.
2: Optika Patria v centru Mišsku. Měření zraku a široký výběr brýlí. Optika Patria CZ. Rozumná cena a kvalitní značky. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
2: No, byli jsme dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
1: Ale prosím, ale to děláme oba. Čelko,
2: jo, ale to neříkám. Pani Štolko, prosím vás, já jsem měla připravená, vy vyvoláte mě, dneska jsem se učila.
1: Ej, ale vidíte, a to je mu každé ráno, jo.
3: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
4: Vítám vás u podcastu Energiemi. Mým dnešním hostem je člověk, který propojuje svět biznisu s přírodou, tradicí a hlubším přesahem.
0: Posloucháte podcast Energiemi a Martinem Riglerem.
4: Ředitel rodinné firmy Serafin Byliny, která už více než 20 let pomáhá lidem pečovat o zdraví přirozenou cestou. Do firmy nastupoval už v mladém věku, prošel si vším od výroby až po vedení a dnes ji posouvá dál jako zástupce druhé generace. Je to člověk, který nevnímá podnikání jen jako čísla, ale jako službu lidem. A zároveň někdo, kdo se vydává i do míst, kam by se většina z nás nikdy nepodívala, třeba hluboko do amazonského pralesa. Mým vzácným hostem je ředitel a jednatel rodinné firmy Serafin Byliny Petr Gasparik. Petře, ahoj.
5: Ahoj a děkuji za pozvání.
4: Tak já se přiznám, že bych tu epizodu chtěl otevřít vlastně tou jednoduchou větou. Co si jel hledat do Ekvádoru?
5: No, jedna otázka je, co jsem měl hledat, druhá otázka je, co jsem našel, ale vlastně my jako firma Serafin sem dovážíme už skoro 10 let dračí krev. Tuto dračí krev my vykupujeme fairtradeově za fairtradeovou cenu od Indiánů právě z Ekvádoru přes našeho prostředníka a hrozně moc mě a můj tým vlastně, co jsme tam jeli, zajímalo to prostředí, ty Indiáni, ta kultura, ten strom, ta míza, jak to vlastně získávají a chtěli jsme vlastně na to získat ten ucelený pohled a ucelený názor, tak právě proto jsme se vydali do Ekvádoru za těmi Indiánami a za to dračí krví.
4: A já bych u toho ještě zůstal, možná se budeme ještě doptávat zpětně. Vybavíš si svou první emoci a ten pocit, když jsi tam vlastně vstoupil do toho Ekvádoru? Jaký to byl pocit?
5: No, Quito je jedno z nejvýše položených letišť na světě, mezinárodních, jo. Tam přistáváš skoro v 3000 metrech, takže takový jako první pocit byl, jako kdybych vylezl nahoru. Ale jinak byl jsem vlastně poprvé v Jižní Americe, což byl taky trošku můj sen. A první pocit... Hnedka na tebe dýchnou ty lidi. Taková určitá jako pohoda, klid, střícnost, tak jako jsou tam pomalejší, ale v dobrém slova smyslu. Jo, když vlastně jsme startovali z Amsterdamu, kde to bylo jak mraveniště a vzuko, tak přistaneš tam a když tam bylo dost lidí, tak to bylo všechno takový pomalejší, klidnější, takový pro mě příjemnější.
4: Takže ta realita byla jiná, než jsi představoval?
5: Ne, tohle to jsem si představoval.
4: To jsi čekal. Uhum. A teď pojďme už třeba malinko k těm Indiánům, jak vlastně probíhala ta cesta, jak ses k ním mohl vůbec dostat, protože já si představím, přiletíš na letiště a teď si řekneš, OK, tak jdeme za Indiánama. Ono to asi takhle nejde, že nemáš tam žádného turistického průvodce, který tebe mává nějakou vlaječku a řekne si, jo, tak pojďte se dáme do autobusu. Jak to probíhalo?
5: Mm-hmm. No jak říkáš, ono není jednoduchý se k ním dostat a určitě by to nešlo tady tím způsobem, že turistický průvodce, protože to je ta komunita, kde jsme byli my a od který to nakupujeme, ale jich celkem 14, od který to nakupujeme, tak je zhruba 2 hodiny chůzí do džungle od nejbližší cesty, jo, ale my máme velký štěstí, že se nám podařilo skontaktovat Zdeňka, což je Čech, který před už 30 lety utekl, nebo prostě šel do Ekvádoru, on sám říká utekl, našel tam ten svůj domov, to své zázemí, už má dneska ekvádorské občanství, má ekvádorskou manželku i dítě a přes tohohle pána, přes Zdeňka my vlastně, on nám dělá toho prostředníka a on od těch komunit vykupuje tu dračí krev. A ono to funguje tak, že těsně vlastně před tou vstupem do té džungle je město Puyo, ve kterém je obrovský tržiště a tyhle ty zástupci těch kmenů jsou jeden, dva, který umí španělsky, tak jedou do tohle Puya a vlastně nabízí tam ty svý produkty, které z té džungle, ať už to jsou korálky, je to častokrát tapiok, nebo nějaká třeba papája, nebo právě ta dračí krev, tak to tam právě nabízí na tomhle tržišti. Takže vlastně tam na tomhle tržišti ten Zdeněk našel některé ty komunity, které pro nás teďka tu dračí krev stáčejí, a z jednou z nich se domluvil, že by byla vlastně možná návštěva u nich přímo v té vesnici, že by nás přijali a že by nám ukázali vlastně celý ten proces.
4: Jaké bylo teda první setkání už přímo na místě?
5: Se Zdeňkem nebo s Indiány?
4: Klidně i se Zdeňkem.
5: Jo, Zdeněk je takový svéráz, takže dobrý, ale sedli jsme si, co je specifický pro Jižní Ameriku, že to, co bys tady ujel autem za hodinu, tak tam jedeš 5 hodin, takže vlastně cesta a ještě vlastně z Kita do džungle jsme museli přejet asi 4 sopky, takže tam uděláš asi 3 nebo 4 tisíce veškových metrů, tak je to dost náročný pro to tělo na začátek. Ale je to zajímavé, jak vlastně ty v tom Ekvádoru zažiješ moře nebo oceán respektive, pak přijedeš 5-6 tisícový hory a najednou sjedeš do té džungle, kde je vlhko, vedro, máš tam takový jako docela velký extrémy během opravdu několika hodin, tak to je taky jako první pocit, že ty jako Evropa na to nejsi zvyklý a dost se s tím srovnáváš. No a první setkání s Indiány, my jsme se vlastně s tím prostředníkem nebo s takým, on to není jako šaman ani náčelník, je to prostě jeden z těch chlapů, který se naučil španělsky, chodili na nějakou školu, jako myslím, že v Kitu, a jmenuje se Antonio, tak s tím jsme se právě setkali v Puyu a potom jsme jeli dlouho, asi 4-5 hodin prašnou cestou už džunglí, těma menšíma vesnicema. Je to strašně zajímavý to vidět, jako opravdu strašně zajímavý. Na jednu stranu, jak vlastně pro nás, jako ty lidi žijou v chudobě, ale v chudobě materiální, ale zase třeba v duchovní nebo takový ty vnitřní obrovský bohatosti, spjatí s přírodou, souzní s tou přírodou, jako se mnou to neskutečně pozitivně rezonovalo.
1: Posloucháte podcast Energie mi na rádiu Čas. Dneska si povídáme s Petrem Gasparikem a za malou chvíli budeme pokračovat.

0: jako jauda, co tě našle, háčku daj.
1: Posloucháte podcast Energie na Rádio Čas a dneska si povídáme s Petrem Gasparikem.
2: Jaký byl pocit, když jsi viděl ten proces, když jsi viděl, když vytéká vlastně ta dračí krev z toho stromu, protože předpokládám, že kvůli tomu jste tam jeli mimo jiné.
3: Já ti řeknu úplnou pravdu, jo? Oni pro nás tam ukazovali, jak to si sbírají pro sebe. To znamená, oni k tomu přijdou, ten strom naseknou mačetou, protože bez mačety se v džungli neobejdeš a začne z něj vytékat ta míza, což fakt jako vypadá jako krev. Jo, vlastně španělský sangre de drago, fakt to vypadá jako krev. Je to strašně zajímavý, ten strom vlastně krvácí, hodně rychle to z toho stromu teče a oni to tam sbírají na bavlnu. Nicméně, my jsme říkali, dobře, ale to, když také naseknete a my od vás potřebujeme desítky litrů, tak jak to vlastně děláte, že jo? To tady musíte naseknout hodně stromu. Oni říkají, ne, my ten strom pokácíme. A tak my tam na ně koukali, říkáme, ty brďo, ale to jako my takhle nechceme a to. Tak oni nás tam tomu jednomu stromu vzali, ten strom, já jsem ho skoro neobjal, jo, že to bylo opravdu jako u nás statný buk, 60-70 let. A ten Antonio říká, no, a tomuhle stromu je 5, možná 6 let. Jo, takže vlastně tam, jak to roste strašně rychle, tak oni si vlastně vytipujou ty stromy a ten strom umírá v 8-9 letech, takže oni ho vlastně před tím jeho dokončením životního cyklu toho stromu, tak oni ho pokácí a vlastně postupně nařezávají, dají pod něj takovou jejich vaničku a musí to teda občas ještě přikrýt plachtou, protože nesmí do toho natýct voda, ono tam často prší a vlastně do toho stéká ta míza a pak ji stáčí do kanistru.
2: Tak to je pro mě velké překvapení, protože předpokládám, že jsi to vnímal jako ten ekologický koncept, že proč bychom tady kácali strom, který tady roste tolik, protože my víme, že u nás ty stromy fakt rostou leta a letoucí. Takže ten pocit byl překvapení.
3: No jednoznačně, my jsme měli chvilku pocit, že děláme ekologickou katastrofu, ale oni nám ukázali, že ten pokácíme, rovnou ukázali 10 dalších stromů kolem toho, říkali a za 4 roky tady ten bude ten dospělý, který budeme kácet, jo, že navíc v tom Ekvádoru, co se mi zase na druhou stranu hodně líbilo, je, že tam ta vláda asi před 10-15 lety vrátila všechnu tu půdu, nebo tu džungli právě tady tím etnikům a tady tím indiánům, tady tím komunitám. Takže oni jsou opravdu ty zdraví správci, protože oni vědí, že vlastně jim to slouží, že vlastně to potřebují, že to živí, že jim to dává ten život. Takže tam jsou opravdu ty zdraví správci a věřím pevně tomu, jak jsem to viděl, že ty indiáni by si nedovolili narušit nějakým způsobem tu symbiózu nebo tu přírodu, aby jim to nějakým způsobem to tam poškodilo.
2: Ještě se pojďme možná k těm indiánům trošičku vrátit. Předpokládám, že když si vlastně jel do těch míst, do té džungle, tak je to určité vystoupení z komfortní zóny, na kterou jsme zvyklí. Bylo něco, co tě třeba překvapilo v rámci toho vystoupení z té komfortní zóny, nebo co ti úplně třeba nemuselo dělat v ten okamžik dobře, a nebo naopak ještě možná jinak. Je něco, co, na co nejsme zvyklí, si většinou, když jsme nějakou dobu někde na místě, tak si řekneme, ale když to je vlastně v pořádku, že to tak je. Bylo něco takového?
3: Tak pro každý je výstup z komfortní zóny co jiného. Já musím říct, že se snažím chodit na vandry, přespávat i v našich lesích, venku, beru také jen děti, tímž mám pocit, že mám dobrou průpravu. Co mě hodně překvapilo, bylo čistota řek. Já jsem si vždycky myslel, že když člověk vidí dokument o Amazonce, tak to je taková zakalena, ale ty menší říčky, tam jsou nádherně čistý a průzračný a ty indiáni přímo z té řeky pijou. To mě jako fakt překvapilo. Tu vodu nepřevaří, jo, když si dělá nějaký vývar nebo tak, tak jo, ale jinak přímo z té vody pijou, což teda nás upozornili, ať radši jako neděláme, nejsme na to zvyklí, takže nám ji převařovali tu vodu, ale jinak jako to pro mě bylo překvapení, jo, že prostě také někde v džungli a rovnou se napijou. A samozřejmě, co je ten výstup z komfortní zóny, tak poprvé jsem spal opravdu také hluboko v džungli. Ta džungle je v noci jako hodně, hodně hlasitá a když na tebe večer přijde, že potřebuješ na záchod, tak to není úplně komfortní jako vylíst tý moskytiéry a nevíš, jako nevíš na co a kam šlapeš, protože ta džungle žije hlavně v noci, jo? Takže právě upozorňuje, že přes den úplně v pohodě, ale v noci můžou být hadi, pavouci, velký mravenci a tak, takže to jediný pro mě bylo takový, že jsem si jako fakt jako večer rozmýšlel si z té post, nebo ani jediné z postavení byla jenom taková jako pryčna z moskytéru, jestli z toho vylezu, ale jinak to jinak jako musím říct, že oni jak jsou v té symbioze s tou přírodou, tak já jsem se jich ptal, jestli někdy uštkl hád nebo kousl pavou, počítám se hodně tarantule třeba, říká, že ne, oni prostě to ani, oni si to ani nepřipustí, že by se toto mohlo stát.
2: To je asi jako, když my tady vidíme na ulici někde kočky nebo psy, tak pro ně jsou pavouci, hadi, naprosto běžná věc. A ještě možná k lidem, jak vás přijali vlastně ti indiáni, jako bílí lidé přijeli do džungle za nimi?
3: No, to bylo taky velmi zajímavý. Třeba tady ta komunita, což vlastně patří do komunity Visuj, o tý hodně psal už Hanzelka se Zikmundem jako lovci lebek. Jsme si konkrétně ptali na canci, tak říkali, že dědečkové, my už ne. Ale bylo zajímavé, že ty chlapi, co už chodí do fuzovkách do civilizace, do toho třeba Puja, tak ty nás přijali velmi vlídně, ale třeba ženy a stařešiny byly v začátku, měli takový odstup, ne, že by se nás báli, ale prostě drželi se od nás stranou, skoro jako by jsme tam nebyli a jsme si jako říkali, jestli nás přijmou. A tady zahrál, jako skvělý faktor zahrali děti. Jo, jak jsou prostě ty, jak jsou otevřený, takový spontánní, tak ty se nás okamžitě ujali, hnedka se tam s náma chtěli hrát, všechno nám ukázat. A když jsme si je chtěli fotit, tak viděli poprvé možná, nevím, mobil nebo foťák, tak se furt chtěli fotit. A ty vlastně takovou s tím svým nadšením a tím elánem, takovou tou přirozenou radostí spustili to, že nakonec po 4-5 hodinách už vlastně jsme seděli všichni v jednom kruhu nebo všichni tak nějak společně. No, to teda byla malá komunita, asi o 40 lidech, ale kdo se s náma nechtěl setkat a nesetkal, byl šaman jich, měli svýho šamana a i jsem jako později pochopil, proč.
2: To nás zajímá.
3: Jo? Co je strašně zajímavé je, že ty indiáni by chtěli mít náš život. To pro mě bylo tak jako, takový jako šokující zjištění, že oni by chtěli dolary, který se tam platí, chtěli by mít televize, chtěli by mít telefony, chtěli by mít svůj motorku a my zase chceme mít jejich život, že jo, nebo já bych ho tak chtěl mít, takový ten klidnej, v symbioze s tou přírodou, takový opravdu komunitní, velmi důležitý vztahy, krásný vztahy. A myslím si, že ten šaman se s námi nechtěl setkat, protože my bílí to tam zavlečem, že jo, tohleto. A oni vlastně přijdou o tu svoji autentičnost. A myslím si, že to je nevyhnutelný.
1: Posloucháte podcast Energie mi na rádiu Čas. Dneska si povídáme s Petrem Gasparikem a za malou chvíli budeme pokračovat. Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s Petrem Gasparikem.
1: Pojďme se teď dostat k tomu asi nejzajímavějšímu, a to je dračí krev. Už se nám popsal, jakým způsobem se tam získává, jakým způsobem se pravděpodobně nějakým způsobem se dostává k vám, ale co to vlastně je dračí krev?
2: Ta dračí krev je pryskyřice. Je to vlastně míza z toho stromu, která opravdu vypadá jako krev. A oni vlastně tuhle tu mízu, což je zajímavý, používají hlavně na vnější užití, protože ona je skvělá za prvý, když tě tam něco kousne nebo štípne, jako oni tam to jich nepoštípou komáři, jako spíš pokoušou mravenci, a když si tou dračí krví to potřeš, ten štípanec, tak on za prvý nesvědí a za druhý ti poměrně rychle zmizí, ale vlastně v džungli je trošku problém, když se nějak řízneš, škrábneš víc, jo? Že je tam 100% vlhkost, infekce a podobně, a ta dračí krev, když si to dáš do té rány, tak ti fakt udělá jako stroupek, takový filtr. Jo, do 15 minut ti tu ránu jako krásně uzavře za celý, a na tohle to primárně indiáni používají, protože oni neznají chřipku. To je taky zajímavý. Oni jako neznají chřipku a tyhle ty nemoci, které my tady máme běžně a na který to užíváme, jako i ty virový onemocnění. Takže použije to primárně vnitřně a občas na trávení. Jako na, jo, oni sice jedí velmi jednoduše, což se mi taky moc líbilo, ale ty stařešiny už občas s tím trávením taky mě problém, tak si tu dračí krev dají na to trávení.
1: Mm-hmm. Takže ty jsi nám teď popsal vlastně to, jak se to používá tam přímo, na co to používají ti indiáni, ale pojďme se podívat, jak se dá využít, když to vozíte sem do Evropy, do České republiky a vlastně do celé Evropy, tak jaké to má účinky, když si to, já obyčejný smrtelník si řeknu OK, tak chci používat teď dračí krev, k čemu ji můžu využít?
2: No, ona je úžasná v tom, jak je širokospektrální. Já ji vždy všem doporučuji mít v KPZC i na cesty právě do zahraničí, jak je univerzální. A můžeme ji využít přesně tak, jak ji používají indiáni, to znamená na štípance od komárů, od ovádu, i pro děti, skvělý. Ale co my můžeme jako Evropani vytěžit z té dračí krve, je to, že ona je perfektně protizánětlivá a antivirotická. To znamená, funguje opravdu skvěle na viry v těle. Dám příklad třeba herpes viry, kdy, když se mi prostě udělá opar, tak opravdu jako skvěle na to funguje, jak na to vnější, tak na to vnitřní užití. Nebo třeba EB viry, dneska docela co se rozšiřují. Takže skvěle antibakteriální, antivirotická a protizánětlivá.
3: Posloucháte podcast Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
1: Já možná posluchače podcastu Energiemi doplním o jednu věc. Petr tady použil takové krásné slovíčko. Nejsem si jistý, jestli to všichni vědí, to je KPZ-ka. Mm-hmm. Jo, to je krabička poslední záchrany. Mm-hmm. My jsme na tom vyrůstali, takže já třeba jsem jezdil nahoře a měl jsem KPZ-ku, ve které jsem měl ty spínací špendlíky a zápalky a tak dále. Ale pro jistotu, kdyby náhodou nikdo nevěděl, protože víme, že zmizela morzovka, možná, že někteří třeba neví, co je KPZ-ka, i když já se přiznám, že jsem je viděl, že se prodávají přímo jako hotová věc v některých sportovních shopech, ale to je jenom taková lehká odbočka. Jaký je rozdíl mezi dračí krví, kterou třeba dodáváte vy, protože nejste jediní, a mezi třeba dalšími produkty, které jsou na trhu?
2: No, on ten rozdíl asi buď nebude žádný, nebo minimální. Já doufám, že už si dneska žádná firma netroufne tu dračí krev ředit. To doufám, že ne. Ale co se může stát, na co my si dáme velký pozor, je, že se ta dračí krev naředí při tom sběru. Tou dešťovou vodou, protože tam jsou monzunový deště. Ale to si zákazník může poměrně rychle ověřit, jestli ta dračí krev je kvalitní. A to udělá tak, že si na ruku za palec nakape 2-3 kapky a začne ty 2-3 kapky dokrouživě rychle rozmazávat. A pokud mu to během 10-15 vteřin udělá takovou jako bílou pěnu, tak je to kvalitní nezředěná dračí krev. Pokud tuhle tu bílou pěnu nebo nahnědlou bílohnědou pěnu neudělá, tak ta dračí krev je nějakým způsobem naředěná vodou, což nemusí udělat ten dodavatel, což se může stát při tom sběru. A druhou, co já považuji spíš jako takovou morální, nebo respektive, nevím, jestli říká výhodou, je právě ta fair tradeová cena. protože samozřejmě dračí krev se stala trendy a ty firmy to dneska vykupují z Peru od velkých nadnárodních firm, který to od těch Indiánů koupí za pár šupů a pak to prodávají za vysokou cenu. A to mě třeba morálně nepřijde úplně v pořádku, proto my to chceme vykupovat od těch Indiánů za tu reálnou cenu, kterou bychom zaplatili týhletý velký nadnárodní firmě, aby jsme nějakým způsobem, možná si budou protiřečit, tu komunitu podpořili, ale samozřejmě tím, jak jsem říkal předtím, můžeme i trošku ničit, protože se tam dostanou ty finance.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Petrem Gasparikem a za malou chvíli budeme pokračovat.
3: Zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Teď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Lenny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Co se stalo s českým uměním po roce 1989? Objevte jeho proměny v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Čekají na vás komentované prohlídky i tvůrčí dílny. A navíc, každý pátek jsou v Ostravském domě umění výstavy zdarma. Více na gvuo.cz.
4: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: podcast Energie mi na rádiu Čas a dneska si povídáme s Petrem Gasparikem.
1: Ještě možná zpátky k těm Indiánům. Ty jsi říkal, že oni žijou v souladu s přírodou. Odnesl jsi si ještě něco jiného, třeba kromě toho, že ty jsi tam měl cíleně za tu dračí krví, věci týkající se té přírodní léčby, bylinky. Sám si řekl, že oni chřipkama netrpí, ale pravděpodobně asi se tam taky objeví nějaké věci. Jakým způsobem k tomu přistupují oni, přímo ti Indiáni, a jestli jsi něco vlastně dovezl zpátky tady do Česka od nich z této oblasti?
2: No, to, co mě hodně zaujalo, my jsme tam teda byli necelý 3 dny, jo, no to nešlo moc díl, ale za ty 3 dny jsem neucítil, že by oni měli strach, jako jo, že by se mě dobavilo, že má strach z té nemoci, nebo že by ty nemoci vůbec řešili. Ale třeba, co mi přišlo nádherný, bylo jejich vztahy. Jo, vztahy v té rodině k dětem. Když si představíte, tam běžná rodina má 2 až 3 děti, ty děti tam běhají v té džungli bosí, jenom s nějakou rouškou kolem pohlaví, a, nebo kolikrát i nahatý, a prostě třeba 2-3letý dítě tam běží se koupat do řeky, která ale má poměrně, jako je prudká, nebo tam prostě běží do té džungle a ty rodiče tam v poklidu sedí, nikdo tam je nekontroluje, nikdo nevejská, oni mají naprostou důvěru, že to bude v pořádku. To jsem si vůbec nedokázal představit jako evropskou rodinu, že by to takem bylo, protože já jsem, když jsem viděl to 2letý dítě běží do toho proudu, tak jsem byl já napjatej a pozoroval jsem ty rodiče, jestli nějak zareagují, a oni byli opravdu úplně, ani tam jako neviděli, jo? Ale věděli o tom, že tam je, takže to bylo velmi zajímavý. A co třeba jako mě jako muže nadchlo, protože mám taky děti, že tam jde vidět, že oni se nejprve starají o ten vztah partnerský a pak jsou na řadě ty děti. A to ne, že by je zanedbávali. Oni tím dětem dají hodně, protože na to mají čas. Oni, že ho nepracují. Oni prakticky celý den, nechci říkat, že to, ale oni se věnují tomu, aby něco buď ulovili, nazbírali, pak to uvařili, ale jsou hodně v té komunitě, takže mají čas, ale primárně se sobě věnují jako partneři. Že? Takže u nás v Evropě to je tak, že se narodí děti, ten muž je jako odsunut na 2., 3. kolej, nebo omlouvám se své ženě, ale u nás to tak chvilku bylo, a pak se to jako pomalu vrací. V těch zdravějších stazích určitě se to vrací, v těch nezdravějších se to třeba i rozpadne, ale tam to tak vůbec není. Tam prostě první je ten partnerský vztah, pak jsou ty děti a pak ještě velmi krásný vztah napříč těma generacema, k těm rodičům, k těm prarodičům. Tak je vlastně ta symbioza nebo ty hluboký vztahy v tom kmeni, tam to se mi hodně líbilo a to bych si rád přenesl i sem.
1: Ty o tom mluvíš úplně nadšeně a je to úplně to z tebe cítit, když o tom mluvíš, protože co si budeme namlouvat, tak opravdu tady nebudu mluvit za ostatní státy Evropy, ale v České republice víme, že to je úplně diametrálně jinak. Jak se říká, dítě je zkouškou vztahu, ale vlastně tím, že se těmi tématy zabýváme, tak víme, že opravdu to partnerství i ten vztah těm generacím by měl být úplně jiný. A to bys chtěl přinést tady do České republiky, tuhle věc.
2: No, já, co jsem se vrátil z Ekvadoru, no, tam jsem si tak večer, když jsem se tam tak ležel v té džungli a poslouchal ty zvuky té džungle, tak jsem si říkal, že tohle to opravdu je něco, co jako stojí za to. Budovat ty hluboký vztahy. A nejenom ty rodinný i ty přátelský. Znám budovat ty velmi hluboký vztahy s mojí manželkou, s mýma rodičima, s mýma dětma, s mýma přátelama. To je opravdu něco, co jsem si z té džungle jako odnesl navíc, mimo zjištění o dračí krvi, o tom, co jedí, o jejich kultuře a podobně.
1: Ty jsi řekl krásnou věc a to, že jsi to chtěl přinést tady do České republiky ty věci. Víme, jak to bývá u novoročních předsevzetí, že jo? Člověk si řekne, budu dělat to a to a to. Takže se zeptám úplně upřímně na rovinu. Co z toho, co jsi tam vlastně jakoby vysnil, si opravdu realizoval, jak se říká, do toho pravidelného rituálu nebo návyku v té České republice? Co se teda všechno změnilo po tvém návratu sem?
2: No, já budu úplně upřímně, myslel jsem si, že to půjde rychleji, ale na druhou stranu jsem moc rád, že se to mění. A mám pocit, že se mi to podařilo přenést, i když asi ne v takové míře, jaký jsem si přál, ale ono jí není snadný dosáhnout tak rychle. A hlavně jsem v tom procesu pochopil, že musím změnit hlavně sebe. A pokud se mi podaří změnit sebe, tak pak budu mít vliv i na ty kolem sebe, tou svojí proměnou, že třeba můžu inspirovat nebo můžu jít se mnou s tou cestou a pak vlastně můžeme vzájemně ty vztahy prohlubovat.
1: Já bych se ještě dotkl lehce věci, o které jsi mluvil, že tě nadchla jejich kuchyně, jejich stravování. Jak vypadá?
2: No velmi jednoduše. Za prvý, skoro kamkoliv tam jdeš, tak si můžeš něco utrhnout, takže jako utrhnout si čerstvou papáju nebo mango, kamkoliv stoupneš, skoro je skvělý, protože tady to ovoce miluju, ale jejich strava je založená na vývarech. To mě jako hodně překvapilo. Oni prakticky každý den si dělají nějaký vývar. Jo? Dělají vývar z ryb, co si tam loví, mají slepice teda, takže si dělají vývar ze slepic, ale třeba jenom zeleninovej a jejich strava je velmi jednoduchá, moc nejedí a vlastně dá se říct, že každý den mají jedno teplý jídlo v rámci vývaru a pak jsou živený na ovoci a zelenině jako čerství, co jim tam vyroste. Protože ta půda tam je tak životodárná, že tam, když vytáhneš tapiok, což je něco jako brambora, oni useknou tu hlízu a znova to jenom vedle píchnou do půdy, tak říká za měsíc nebo za měsíc a půl mám znova tapiok. Jo, takže oni vlastně, je to tam nádherně živý.
1: Ono se říká, že v jednoduchosti je síla, co si budeme namlouvat. Takže třeba z toho stravování jsi něco přinesl do České republiky, co se týká náhledu na jídlo, protože víme, že tady je nastavený režim jako snídaně, oběd, večeře, svačinky a nevím co všechno.
2: To moc ne, ono to nejde moc přenést podle mě, protože tam seš ve velmi teplým a vlhkým prostředí, takže vlastně ani nemáš nutkání tolik jíst, když tady seš v zimě, prostě my Slovani, že jo, tak mě by to zelí chybělo, jako no.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Petrem Gasparikem a za malou chvíli budeme pokračovat.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas a dneska si povídáme s Petrem Gasparikem.
1: Kdyby si měl nějakému člověku, plně dejme tomu někomu, kdo se zajímá o tu přírodu a ten životní styl, tak co bys mu ty doporučil, co by mohl změnit třeba hned teď?
2: To je těžká otázka, ale co bych mohl změnit hned teď? No tak třeba podíval bych se na to, co piju, protože ten pitný režim je strašně důležitý a pokud pijeme slazený nápoje nebo alkohol dennodenně, tak to není dobrý, ale zároveň bych se podíval třeba na jakou vodu piju. Jo, protože dneska voda ve městech běžně obsahuje hormony, zbytky léků, v Praze dokonce drogy, takže hodně bych řešil to, co piju a zároveň co jim. To se dá změnit poměrně hodně rychle s nějakou vůlí a důsledností. A pak bych se začal ptát na hlubší otázky, no. Začal bych se ptát na to, jestli třeba dělám práci, co mě baví. Jestli jsem ve vztahu, kde se cítím naplněn a podobně.
1: To mě zajímá, protože teď se dostáváme už k tobě do firmy. Mm-hmm. My jsme spolu měli takové povídání na dálku a já už z toho hovoru jsem cítil, že ta vaše firmní kultura bude postavena, i když jste jako biznisová firma, na takovém jako přátelském módu. Jak to tam u vás vypadá? Jak spolu komunikujete? Protože já znám naše prostředí a zažil jsem už spoustu různých, já nevím, setkání, schůzek a podobně, a jen taková malá odbočka, třeba paradoxně byl jsem ve Finsku a ve Finsku se uzavírají třeba kontrakty v sauně, protože jsou saunoví. Jak to vypadá u vás ve firmě?
2: Tyjo, když bych pochud zavíral kontrakty sauně, to bych taky klidně dělal, protože saunu mám moc rád. Já se snažím být nositelem těch hodnot, které tam jsou nastavený. Jedna z hlavních hodnot je lidskost a smysluplnost. A je to vlastně neustálý hledání toho balancu mezi tou lidskostí a toho biznisu, jak jsi řekl. Protože Serafin je prostě firma, která chce dávat lidem smysluplný produkty, které mají ulevit nebo pomoci s jejich zdravím, ale zároveň to má uživit ty lidi, kteří tam pracují. Má to uživit mě a mou rodinu. Takže ty peníze je prostě ta hybná energie a musí tam být, ale zároveň to chci mít vybalancovaný tak, aby ta lidskost tam hrála velkou roli. Ale lidskost neznamená žití bez hranic. Jo? Jo? Musí to mít hranice a zároveň, aby já jsem hledal i ten svůj balanc mezi právě tou prací a rodinou a sám jako svým časem, sám sebou, protože nechci se podívat do minulosti a říct, hele, vybudoval jsem super velkou

0: firmu, ale nemám rodinu, jsem nemocný a celý svůj život jsem obětoval té rodině, tak jen to mít nechci. No.
1: Mm-hmm. Vaše firma se zabývá bylinkama, to je vaše absolutně priorita. Jaký máš třeba ty nějaký rituál s bylinkama, jestli máš, a případně která je ta tvoje top?
0: No já úplně top bylinku nemám, protože se mi to střídá třeba i podle období a nebo třeba i mých potřeb. Častokrát říkám lidem, že rozlídněte se kolem sebe. Ty bylinky, které rostou kolem vás, tak to jsou ty bylinky, které vy potřebujete a častokrát vám pomůžou na všechny vaše neduhy, které máte. A já osobně takový můj rituál, který už děláme i rodině, je, že hrozně rádi si ty bylinky sami buď vypěstujeme, anebo na ně chodíme někam na louky, do lesa, když to jde, ale ono ty bylinky jde sbírat některý skoro celoročně a donesem si domů a buď si je čerství, nebo si usušíme a pak si z nich uděláme čaj a to je takový jako náš opravdu jako rituál, že skoro každý den si uděláme čaj z bylinek, který si sami nazbíráme někde.
1: Ono se říká, že i mrkev, kterou si vypěstuju sám, chutná lépe, než když si ji koupím někde v supermarketu. Možná ještě na trhu bude trošku lepší.
0: No a si ji víc vážím, protože jsem jí dal trošku svého úsilí a času.
1: Mm-hmm. Je nějaký, dejme tomu, mýtus o bylinkách? Setkal se s tím?
0: No, v poslední době se mě lidi ptají na nežádoucí účinky. Jo, samozřejmě bylinky můžou mít nějaký nežádoucí účinky, ale ne typu jako farmaceutické léky. Jo, může mi po nich být špatně, může mě po nich bolet hlava, můžu chodit častěji na záchod, může mě to trošku prohnat, ale nikdy bych neměl mít, nebo neznám bylinku, po který bych mohl mít dlouhodobý nebo nějaký závažný účinky, tak to bych řekl, že takový jako mýtus o bylinkách, který bych se možná teďka dá říct, že zaslýchám v poslední době, no.
1: My se teď bavíme poprvé o té cestě do Ekvádoru a mě to nedá, bych se nezeptal, kdyby se směl ohlednout zpátky, absolvoval bys to znovu?
0: Určitě. A řekl bych, že dneska bych řekl, že v Jižní Americe je hodně populární třeba Peru, hodně lidí kolem mě lítá do Peru, ale ten Ekvádor je trošku opomíjený a na jednu stranu je to škoda a na druhou stranu je to dobře, protože do Ekvádoru, když dneska přiletíte, tak dobře v Quitu jako v hlavním městě potkáte turisty, ale vyjedete z hlavního města a nepotkáte turisty a zažijete ten autentický život v Jižní Americe a zahodil bych všechny předsudky a strachy, že to tam je nebezpečný, že se vám tam něco stane, protože to jsou tak dobrosrdeční lidi, že i když mají poslední misku rýže a půjdete okolo hladoví, tak vám půlku dají a je nádherný vyjet mimo to hlavní město a zažít ten opravdu je Ekvádor. A třeba napadá mě hnedka město Baños, což v tom městě jsou sopečný lázně a zažít se vykoupat v 55 stupňový vodě je opravdu skvělý zážitek s místňákama, který na vás koukají jak, úplně jak na zjevení, protože jste jediný bílej, co se tam s nima koupe, jak jediný gringo, jak oni říkají, takže určitě bych doporučoval Ekvádor navštívit včas, protože si myslím, že taky ho za chvilku ta populace Američanů a Evropanů objeví.
1: My se vždycky každého hosta ptáme na konci na jednu věc. Každý člověk a můžeme dělat rituály a jíst zdravě a tak dále, se dostanou do situace, že už je unavený, že už je hodně unavený a řekne si tak a dost, stop stav. A každý máme nějaký recept na to, jak odpočívat. Jak je tvůj vlastní recept na to, jak odpočíváš ty, když to je třeba v práci hodně, já nevím, doma řešíš nějaké věci nebo nějaké zakázky. Jak je tvůj?
0: No, já bych řekl, důležitý je hlavně naučit se poslouchat ty signály, že pokud budu ve stavu, že už umím poslouchat signály, že mé tělo je unavený a dokážu v tu chvíli zastavit, tak jsem na super cestě, protože spousta z nás tyhle ty signály neslyší, nevidí nebo je nechce vidět a pak právě třeba přichází nemoc. Takže pokud už je umím slyšet, což se o to snažím, tak v tu chvíli opravdu se snažím zpomalit a mě hodně pomáhá příroda. Jakkoliv jít do přírody, mě paradoxně nevadí špatný počasí, jít za deště do přírody nebo do lesa je taky skvělý, já bydlím u lesa, takže je to pro mě vlastně docela jednoduchý, ale v poslední době mě osobně pomáhá i sklidění se pomocí hlubokého dýchání nebo třeba i meditace. Je to prostě o tom nastavit si, nebo mě pomáhá takový jako zpomalený, slowly režim. I děti mi v tom pomáhají. Ty jsou v tom jako taky super, že jo? Protože ty zatím nemají ty závazky, ty povinnosti. Když se nastavím na ten jejich chod, tak je to skvělý.
1: Petře, já ti moc děkuju za tvůj úžasný příběh a návštěvu podcastu Energiemy a už teď se těším na ty další.
0: Já taky moc děkuju a hezký den všem.
1: Věřím, že vás tenhle příběh zaujal a pokud vám dává smysl a chcete, aby se podobné téma dostalo co nejvíce lidem, budeme moc rádi, když podcast Energiemy doporučíte dál svým známým, rodině nebo přátelům. Pomůžete nám tím šířit inspiraci, která může někomu dalšímu opravdu změnit život. Více informací najdete na www.energiemy.cz.
2: Energiemy. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemy.cz. Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
3: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
3: Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
3: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
7: Jsme dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
6: Ale prosím, a ty to děláme oba. Čelko,
7: jo, ale to neříkám. Paní Čelko, prosím vás, já jsem připravená, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
6: Ej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
8: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
5: Rádio Čas.
9: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Hity jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny za
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava.
0: Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Radiočas. Radiočas. Radiočas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
2: Jsme přijeli dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
1: Ale prosím, a teď to děláme oba.
3: Jo, ale to neříkám.
2: Paní Štolko, prosím vás, já jsem měla připravená, tak jsem, vy vyvoláte mě, dneska jsem se učila.
1: Hej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
4: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9. Rádio.

Rádio Gyors.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 39.
1: Yes. Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. When I am standing on my head, you are crazy smiling. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
1: Hrdým partnerem je společnost Havel, vrata, markýzy, rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
0: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
1: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
2: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz. Hity, které milujete. Radiočas.
3: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
4: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Protože už jsem procházela internetem na dnešní ráno s přípravou. Co je?
5: Byli jsme dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
4: Ale prosím, a ty to děláme oba. Štolko,
6: jo, ale to neříkám.
5: Pani Štolko, prosím vás, já jsem připravená, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
4: Hej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
7: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
3: Rádio Čas.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Lenny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Čas. Rádio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Yes,
1: yes. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
1: Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
2: A Kartek Ostrava. Autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklů BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout. Protože rozdíl je v přístupu.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
2: No, my jsme dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
1: Ale prosím, a ty to děláme oba. Čelko,
2: jo, ale to neříkám. Paní Štolko, prosím vás, já jsem měla připravená, tak vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
1: Hej, ale vidíte, a to je mu každé ráno, jo.
3: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9. Rádio

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
5: Jsme dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
4: Ale prosím, ale to děláme oba.
6: Jo, ale to neříkám.
5: Paní Štolko, prosím vás, já jsem připravená, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
4: Ej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
6: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
3: Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
0: A Tatra Trucks v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Čas.

0: tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
1: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
5: Jsme dopředu, s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
4: Ale prosím, ale to děláme oba.
5: Jo, ale to neříkám. Paní Štolko, prosím vás, já jsem připravená, vy vyvoláte mě, dneska jsem se učila.
4: Hej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
6: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
3: Rádio.

0: opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
1: Hrdým partnerem je společnost Havel, vrata, markízy, rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
0: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Mým hostem je paní Dominika, která zhubla 60 kilo, což je vlastně více než jedna Táňa.
1: Přijdete domů z práce, ze školy, sednete si na ten svůj gauč a jenom řešíte prostě, co kde máte. Slané, dobře, tak teď jsem přeslaněná, tak si dám něco sladkého, teď to zase potřebuju trošičku změnit a zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby. Není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo. Takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi. Nedokázala jsem se s tím poradit.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Yes. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
2: No, ty byly přijeme dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
1: Ale prosím, a ty to děláme oba. Čelko,
2: jo, ale to neříkám. Paní Štolko, prosím vás, já jsem připravená, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
1: Ej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
3: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

milujete. Milujete. Rádio Čas.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
2: Můžeme napsat dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
1: Ale prosím, ale to děláme oba. Čelko,
3: jo, ale to neříkám.
2: Paní Štolko, prosím vás, já jsem připravená, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
1: Ej, ale vidíte, a to je mu každé ráno, jo.
3: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9. Rádio.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.
2: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Radimem a Lenkou.
1: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
2: Bude psem dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
1: Ale prosím, ale to děláme oba.
2: Jo, ale to neříkám. Paní Štolko, prosím vás, já jsem připravená, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
1: Ej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
3: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět se mnou.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.